0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
7: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
8: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
9: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
10: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
11: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Night.
1: Detektor 3. Vítej.
2: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil.

0: před 10 lety, vole, možná teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůl. Díky tomu, že se vidí mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desky. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
1: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská Strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
8: Žijeme tak, jako chceme a nikdo nám nemůže nic.
9: Kolo to čari, čari, mari, puro a kali.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
3: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.

0: Dobré ráno přeju, 6. hodina. Pojďme si dát první dnešní zprávy a začínáme jak jinak než počasím. Možná jste si všimli, že tady v Ostravě se zvedl vítr. Bude z toho něco nebo z toho nic nebude? No, řekneme si za 3, 2, 1 v prvním ranním servisu.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Zvedl se vítr, něco málo spadlo, všem teď to vypadá, alespoň v centru Ostravy, že je situace zažehnána, všechno pod kontrolou. Každopádně dneska opravdu bude převažovat velká oblačnost, také lokální přeháňky a bouřky. Místy ovšem i polojasno. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 24.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic představilo v Ostravě nový národní dispečink. Původní vyplavila povodeň. Nový a modernější dispečink byl zřízen v Hornopolní ulici. Zbíhají se do něj všechny informace ze silniční sítě v zemi, včetně obrazu z online kamer. Ostrava má park z motivy Josefa Lady. Původně nevyužité místo u křižovatky Těšínské a Trnovecké ulice v Ostravě Radvanicích se změnilo v nový městský park. Využívá jak členitý terén, tak i přítomnou vodu. Inspiraci tvůrci hledali právě u oblíbeného malíře Josefa Lady. V Ostravě probíhá mistrovství Evropy v požárním sportu. O medaile bude do neděle 23. srpna bojovat 31 týmů z 10 evropských zemí. Česká výprava má na domácí půdě obhajovat loňské tituly v mužské, ale i ženské kategorii.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Jeden by řekl, že to ještě spí 2 minuty po 6, ale není tomu tak, alespoň teda zvířátka jsou aktivní a těší se na další den, co přinese. Na sjezdu z Mariánsko-Horské směrem ke kruháči u kafu se motá srnče, motá se kolem toho lesíka vlevo. Tak opatrně děkujeme za hlášení, jinak to vypadá, musím to zaklepat teoreticky, že jezdíte naprosto v pohodě, kdyby cokoliv, víte, na koho se obrátit.
1: Doprava?
2: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
17: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Asi do pondělka to tak bude. Nicméně dneska máte ráno jaké? Já jsem totiž už měla asi lepší rána, existovala lepší rána. A řekl vám někdy někdo, chovej se dneska k sobě v souladu tak, aby ti bylo další den dobře. Protože všechno, co uděláme dneska blbě, tak se nám projeví ten další den. A tak se vás chci zeptat, jestli jste udělali nějakou blbost, nebo takhle, jestli děláte někdy nějakou blbost.
1: WhatsApp 77337136.
0: No, víte, že byste to neměli, ale nemůžete si pomoct, takže třeba neodoláte a potom se to projevuje právě ten následující den, kdy vy se chytáte za hlavu a říkáte si, příklad, jo, teď budu improvizovat, třeba já jsem si neměl dávat to 7. pivo, jo, nebo třeba 14. jo, nevím, kolik z vás zvládnete, protože mám kamaráda, který úplně s přehledem zvládne na jedno posezení do sebe navalit těch 12 škopků, anebo to jsem neměl jíst, co? Dejte vědět, mě by zajímalo, o čem víte, že nemáte a stejně si nedokážete říct ne.

0: doufám, že zvládnete tři ženské poránu. Tohle je Shakira, Cardi B taky. No a já, že? Monika s vámi, Fresh Radio. Já se vždycky takhle tou první otázkou ověřím.
1: What's up? 777-337-1036.
0: Jestli jste vzhůru, nebo respektive mnozí jste vzhůru, ale než se zapojí i ty mozkové závity, tak to může, a je to individuální, u každého trvat jinak dlouho. Ptala jsem se, jakou blbost děláte, když ji děláte a víte o tom, že to třeba další den bude bolet. Jo? A děkuju moc, protože Jirka mi mluví z duše, on dobře ví, že by neměl ponocovat, protože brzo vstává, stejně jako já. Nemůže si ale pomoct a buď toto přetáhne s kamarádama, že právě zůstane na to pivo, případně na dva kousky, které by neměl, anebo potom doma ještě sedí a kouká u televize na kriminálky. Chápu. Potom tady ještě, tím jsem chtěla říct, že znám, jo? Jsem včera praktikovala to stejné. Magda tady napsala, byla to Magda, ta se přiznala, že ví, že by neměla takovou to sladkou nutelou nebo takovou tu pomazánku, jo, třeba i arašídovou nugetku a tak, ale stejně neodolá, dá si. No a protože jde o to, jak vypadá, tak když potom skočí na tu váhu, tak všechno to, co by neměla, může to být klidně nějaký jeden bonbon, přibere. Tak Magdo, co pro tebe?

0: Můžu udělat nic, že? Protože už jíváš stejně v sobě, tak akorát vydrž. Doufám, že jsi to užila, protože když už řešíš, tak bys měla vědět, že je to hezká věc, která se potom nemůže vyčítat, co? Nemůže.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Fresh Radio.

Honza Pernický dovolená, JJ alias Javor, Jirka Javorský taky dovolená, Marek se prosím vás vrátil, to znamená, že v odpolední rychlé rotě už je přítomen spolu s Mikaelou. I dneska pro vás mají překvápko, kromě standardních věcí, které dávají běžně, tak i dneska budou rozdávat právě lístky na obroudový sraz Grill Off, na který se můžete přijít podívat od 4. do 6. září. No, já jsem tady, po mně můžete slyšet i Aleše, případně ještě i Lumíra Mořkovského se svým dílem dalšího milenia. No a co se týče dopolední siesty, tak ta je mimořádně, protože nyní Javor do konce léta od 11. hočky, to znamená více, hodinu více Radka Erbena nebo Romana Pastorka. Holky, netlačte se. Fresh Radio. 6 hodin k tomu 29 minut. Tak dobré ráno přeju. Čem?

0: Lokalizujte se, prosím vás, frešáci. Odkud tuhle chvíli posloucháte Fresh Radio? My víme, že fungujeme jednak na frekvencích, jednak nás můžete poslouchat přes apku web, případně funguje už nějakou dobu na plus, že?
1: What's up? 777-337-1036.
0: Mohlo být docela nefér, když vy víte vždycky každé ráno, kde jsem, ale já nemám ponětí, kde se pohybujete. Takže já zdravím z Ostravy právě z Plynární ulice. Je to ulice, na které sídlí klub Fabrik. Fabrik je místo, i kde sídlí Fresh Radio. To já. Co vy teda? Odkud posloucháte? Jsou to české Luhy Háje a nebo jste se dostali někam dál? Dejte vědět, já moc ráda pozdravím a co více, vy možná taky větříte, že se blíží 6. hodina a 50. minuta, že?
1: Jukebox Fresh Radio.
0: Takže teoreticky bychom mohli už začít přemýšlet o tom, koho budeme zdravit, co byste si chtěli nechat zahrát a vůbec si vymyslet k tomu nějakou tu omáčku. Pokud to doplníte hlasovkou, tak já budu jedině ráda, protože ty hlasy mě vždycky po ránu proberou, tak mě v tom nedechejte samotnou a už vidím, že to tady skáče, jdu si pro brýle, prostuduju a pošlu to mezi vás.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
4: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
5: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: přes WhatsApp. Kde jste?
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Kde se nacházíte v tuhle chvíli, když posloucháte ranní Fresh Radio a spolu se mnou i Bon Appetit a přišla mi třeba zpráva, zdravíme tě do studia, Moni, ahoj, my jsme na cestách, před pátou jsme se probudili v autě, přespávačka v Rakousku a teď pokračujeme směr Chorvatsko, Omiš, takže v Rakousku nás poslouchají, v Chorvatsku nás budou poslouchat, já děkuju Lence a Ondřejovi. Martin píše, Malhostovice, tak jsem říkala nebo psala, hezké ráno do ráje, jak tam máte, protože v Ostravě se brzo ráno prohnala taková podivná větrná smršť, to vypadalo, že to bude konec světa, jak to rychle přišlo, tak to odešlo a teď se to vyvíjí v docela hezký den. Tak Martin odpověděl, že ráno silný déšť, ale už teď taky v pohodě. No a máme i hlasovku, která se bude vlastně vázat k Juboxu dnešnímu.
2: Jubox, Fresh Radio.
0: Matěj, to mimochodem moc hezké jméno, jsem vždycky chtěla Matěje, buď to přítele, chlapa nebo syna, ani jednoho nemám, jo, ale mám zase Radima a Vojtu. A Matěj píše...
3: Čauky, poslouchám z Brna, samozřejmě nejlepšího města v Česku.
0: Aha.
3: Zahrála by si mi VHS Rave od Tiesta a Swimming Pool.
0: A víš, že jo? Zahrála, protože přesně o tom jukebox je. Vy velíte, já hraju. Tohle je pro vás všechny, kteří to máte rádi, jo?
1: Anělik můj,

0: Bacha na vrahy dneska, jo? A na jakékoliv nástrahy, které vás mohou čekat, prosím vás, vy se ptáte ve velkém, jestli budeme v příští hodině hrát o lísky na ten Grill of Sras, jo, co bude v září, tady na Březnické Strži, nebudeme. Pač jsme hráli spolu ráno včera, necháme to dneska odpoledničkům, jo. Ale mám kvíz naopak, posedme.
1: Fresh Radio!

0: holka má tak na branku prostě. Becky Hill, 7 hodin k tomu, 2 minuty už. Podívejte se na to, jak to letí. Teď bylo 6, že?
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí. Počasí.
0: Bude dneska převažovat velká oblačnost, hlavně tady v Ostravě a okolí, lokální přeháňky, lokální bouřky, místy i polojasno. Teploty 27 až 30, na horách 20 až 24.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic představilo v Ostravě nový národní dispečink. Původní totiž vyplavila povodeň. Nový a modernější dispečink byl zřízen v Hornopolní ulici. Zbíhají se do něj všechny informace ze silniční sítě v zemi, včetně obrazu z online kamer. Srážka dvou sanitek zkomplikovala včera provoz na hlavním tahu mezi Třincem a Jablunkovem. Šlo o nehodu dvou vyřazených sanitních vozů, které jely v koloně několika sanitek směrem na Slovensko. Nehoda se obešla bez zranění. Okolnosti nehody ovšem zjišťuje policie. V Ostravě probíhá mistrovství Evropy v požárním sportu. O medaile bude do neděle 23. srpna bojovat 31 týmů z 10 evropských zemí. Česká výprava na domácí půdě obhajuje loňské tituly v mužské i ženské kategorii.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: No vidíte to, Opavsko poslouchá a konkrétně i Kelešovice u výjezdu z Opavy v Kelešovicích ve směru na Raduň mohou měřit. Já jsem je tam potkala a nebylo to hezké shledání. Majka, šťastnou cestu.
1: Doprava?
2: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
10: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
9: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
11: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
12: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
13: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
14: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket. Bon Appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad.

0: naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
2: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Perník žije, Perník žije. Honza Pernický, který mě opustil v pondělí brzy ráno, protože v katovickém letišti vyčkával na spoj na Sicílii, tak by tam teoreticky měl být. Takhle, on na Sicílii je. Jak to vím? Vy jste mi podali důkaz. Já děkuju, že Radim vysílá spolu se mnou, protože Radim Judr Mudr Puder se ozval s tím, že Pernický je opravdu mezi živými, že je na Sicílii, že sledoval jeho storíčko a na tom storíčku je Honza s nějakou grupou, teda já vím s jakou grupou, jo, se svými kumpány, myslím si, že i včetně tatínka, jsou údajně na pláži v Palermu a všichni si natáčí moře, jako by to viděli poprvé v životě. Konec Radimova citátu. No to víš, no tak Perník má dovolenou po dlouhé době, že to musí a může užít. Mě volal Honza včera, nestihla jsem vzít ten telefon a potom, když jsem viděla zmeškaný hovor, tak si říkám, tyjo, Perník. A on mě letěl na tu Sicílii k Etně, možná odklonili, no kdo ví, v jaké zemi je. A volá mi, to nebude tím, že si vzpomněl a chce mě pozdravit, to možná bude chtít nějakou cestovatelskou radu, jak se třeba dostat z Tramtárie zpátky do Česka za co nejhlavnější letenku. Jo, a tak jsem byla zvědavá, nakonec teda z Honzíka přes WhatsAppovou zprávu vypadlo, že se pouze chtěl dohodnout na nějakém termínu moderovačky, kde já jsem teda bohužel nemohla, ale to je celé. Takže já nemít vás, tak vůbec nevím, jak se tam dnes, jak se vůbec ten náš Pernický u toho moře má?

0: je 7 hodin a k tomu 29 minut. Krásné dobré ráno. My jsme užraný tým, jo? Tým Fresh Radia. Není asi tajemstvím, že jsme tým, který miluje jídlo. A pro vaši představu, my se doptáme, ahoj, tak co, jak ses měl na dovolené? Jaké bylo počasí? Ne, my se ptáme, co jsi zdál, co jsi zkusil. Takhle jsme vyspovídali jak Mikaelu, takhle jsme vyspovídali i Marka, když byl na Ibize. No a co máme společné je, že když opravdu ochutnáme nebo máme v tepu se něco nebeského, tak my potom na to nemůžeme zapomenout. Tak se chci zeptat vás, co jste kdy snědli, ochutnali, měli a doteď na to musíte intenzivně vzpomínat. A kdybyste mohli se na to místo znova vypravit, tak se třeba vypravíte. Prosím vás, dejte mi vědět.
1: What's up? 777-337-1036.
0: A neříkám to jenom proto, že jsem ještě neměla snídaní.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava.cz
2: Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: měla naprosto skvěle exkluzivní, nebojím se říct, žebra v nějaké takové omáčce červené. Teda myslím, že byla červená, protože ona tam byla brutální tma. My jsme si to dali v Dětinicích, kde byla taková starověká krčma, jo, kdy na vás mluví, řekněme, lehce vulgárně, teď jíte to, co se jedlo kdysi, a tak prostě jako mlaskáte, nebožírujete si. A od té doby na ty žebra myslím. A nebyla jsem schopná, a už je to možná 8-9 let, se tam vypravit zpátky. A vlastně možná proto, že se bojím, jak by to po těch letech zase jako fungovalo. Jo? Jestli by to bylo vůbec dobré, nebo nebylo. Je to taková jako moje temná komnata. Se bojím, že když tam znova přijedu, tak už to prostě nebude ončo. Pak jsem měla naprosto luxusní bunču, kterou jsem si dávala v pražské Sapě. Jenže ta Sapa, ona je poněkud velká, kdo tam byl, tak ví, je tam spousta uliček a míst, kde si můžete dát tu bunču plus spoustu jiného jídla je spousta. A já si jako úplně nepamatuju, kde to bylo. A tak jsem poprosila kamarádku, jestli by mě nemohla nasměrovat. A co bydlí v Praze, byla tam se mnou. A zatím teda...
1: Moničko, no, názvy určitě nevím, ale mohla bych ti to zaznamenat v nějakém plánku Sapy. Jak rychle to potřebuješ?
0: No tak už včera bylo pozdě, ale já si určitě počkám. Nicméně i vy jste měli reakci na tohle téma. Ptala jsem se přes WhatsApp.
2: WhatsApp! 777-337-1036.
0: Jestli jste taky někdy měli něco takového v puse, prostě jako nebe v hubě, kdy jste si říkali, ježiši, já to potřebuju znova. Kde to bylo a co to bylo? A Hanis zareagoval moc hezky, ten byl na Novém Zélandu. A když tam byl, tak dvakrát týdně langusta. Je to až euforický zážitek, to maso, cituju z toho WhatsAppu. Ale všecko se ti ojí, tak pak už to ani pindě. Nechtěl šrát. Bez rádio.
2: Buď fresh! Fresh!

0: abyste si vyhráli dvojku do Umparku tady v Ostravě Radvanicích, do obrovského parku zábavného, kde můžete přijít, nebo musíte hlavně přijít se svými dětmi. Vy třeba můžete sedět do kafička, pačka varna tam je, ale taky spousta zábavy pro vaše ratolesti. Vytáhli byste se, kdybyste něco takového zařídili na konec prázdnin. Každopádně v našem kvízu naopak hrajeme zítra o voucher za dvojku. A kdo ho bude mít? To je zatím o hvězdách. Máme jednoho jediného finalistu. Finalista se jmenuje Vojta. Finalista, který se prodral do velkého finále v úterý. Včera bohužel to nedopadlo, nemáme dalšího postupujícího, ale za pár minut můžeme mít muže či ženu. Je to na vás, poslouchejte Fresh Radio, hlídejte si signál.
1: Kvíz naopak.
0: Číslo sem k nám taky uslyšíte, každopádně je to...
1: Volej do studia 77 337 136.
0: No ne, teď až bude čas. A já vám jenom na dálku tvoj přeji hodně štěstí, protože bych moc ráda uvítala v našem postupovém finále někoho dalšího. Tak buďte ve střehu, my jsme Fresh 747, to chceš.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobásy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Fresh Radio.

0: Naopak! Volej do studia 77 337 136.
1: Baby, jsem vás nenechala dlouho čekat. Ani vyčůrat jsem vás nenechala na té benzínové pumpě. No tak nic, aspoň to budeme mít rychle svouknuté. Monika Fresh Radio 751, tohle je kvíz naopak. A tohle je člověk, který se pokusí vyhrát. Alo, alo.
2: Čau, tady Martin.
1: Martine, slyšela jsem dobře Martin, jo?
2: Ano, ano, ano.
1: Perfektní. Martine, hlas se mi není nějak povědomý. Hrál už jste někdy kvíz naopak?
2: Zkoušel jsem to.
1: Jo? Opravdu? A odkud voláš, prosím?
2: Teď zrovna z auta, cesty do práce.
1: A jenom se nějak lokalizuje, jestli se Frýdek, Místek, Ostrava.
2: Ostrava.
1: Ostrava, perfektní, tak to nebudeš mít do Umparku daleko, je to v Ostravě Radvanicích. Pak, když odpovíš dobře, to znamená špatně, na všech našich 10 otázek, tak postupuješ do zítřejšího velkého finále, OK?
2: OK.
1: Potlač přirozený instinkt, potřebuju špatné odpovědi. Jdeme na to.
2: Je, můžeš
0: ještě naopak.
1: Prosím, prosím, teď já to stopnu, kvůli tobě, co?
2: Nepohodně mi to jenom přeskočilo, já už jsem myslel, že padla otázka, já jsem ji neslyšel, víš?
1: Ne, zatím nic, buď v klidu, chlapče.
2: Dobrý, díky.
1: Tak můžem, jo? Tak pokus číslo 2.
0: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
1: Prosím tě, Zrska má jakou barvu vlasů?
2: Teď jsem to zase neslyšel.
1: Zrska má jakou barvu vlasů?
2: Červenou. Oh. Ježišmarja, dobře,
1: no.
2: Tak nic.
1: To byl fofr, co dneska?
2: To bylo.
1: Hele, to se, pohodě, dívej, to se stane, nejsi první ani poslední. Případně, že bys ještě někdy chtěl soutěžit o Umpark, tak tenhle týden už ne, ale někdy v budoucnu no problém, jo?
2: Díky.
1: Tak já ti taky děkuju. Tak ahoj. Aj, to mě mrzí teda, ale i takové rána jsou. Fresh Radio, to je prostě jako nevyzpytatelné rádio. 7.53, buďte s námi. No a další možnost vyhrávat u nás během tohoto dne je třeba odpoledne v soutěži Pravda nebo Lež. S Markem a Mikajou.

0: Ten dopamín, no, ten dopamín.
1: Počasí. Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí. Počasí.
0: Snad vám nic nechybí a jste absolutně připraveni užít si ten dnešní den na všechno, co nabízí. Bude převažovat velká oblačnost, taky lokální přehánky a bouřky, místy ovšem i polojasno. Teploty dnešní 27 až 30, na horách 20 až 24.
1: Fresh
3: zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic představilo v Ostravě nový národní dispečink. Původní totiž zaplavila povodeň. Nový a modernější dispečink byl zřízen v Hornopolní ulici. Zbíhají se do něj všechny informace ze silniční sítě v zemi, včetně obrazu z online kamer. Ostrava má park z motivy Josefa Lady. Původně nevyužité místo u křižovatky Těšínské a Trnkovecké ulice v Ostravě Radvanicích se změnilo v nový městský park. Využívá jak členitý terén, tak přítomnou vodu. Inspiraci tvůrci hledali u oblíbeného malíře Josefa Lady. V Ostravě probíhá mistrovství Evropy v požárním sportu. O medaile bude do neděle 23. srpna bojovat 31 týmů z 10 evropských zemí. Česká výprava má domácí půdě a bude tady obhajovat, nebo takhle, česká výprava na domácí půdě, nevím, jestli to bylo srozumitelné, raději obhajuje, protože to je důležité, loňské tituly v mužské, ale i ženské kategorii.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: A dopravu se taky pokusím srozumitelně, protože i to jsou informace, které potřebujete, tak ať se to k vám správně dostane. Černý anebo hodně tmavý modrý Kodiak úřaduje na D1, spatřen byl na exitu u Mekáče v Brabanticích ve směru na Ostravu. Davide, děkuju ti.
1: Doprava?
3: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Shawn Mendes a Fresh Radio. 8 hodin, k tomu 15 minut. Zítra bude velice speciální ranní vysílání Bon Appetit. Nebudu tady sama, konečně. Mám tady pozvaného hosta, hostku, takže mezi 8 a 9 se těšte na rozhovor s jednou naší prešáckou výherkyní, která vyhrála možnost stát se na jednu hodinu moderátorkou. Já budu asi mluvit taky a uvidíme, jak moc aktivní to bude. Každopádně sny se mají plnit a Fresh Radio to moc rádo podporuje. Další věc, která vás zítra v rámci našeho ranního vysílání čeká, je to, že se společně mezi 6 a 7 zahrajeme o poslední možné lístky do Bodivadla, respektive na tu obrovskou premiéru, které pořád mluví Perník. A je to premiéra komedie Tik Tik, kterou dává dohromady se svým týmem. Je posledních pár možných lístků, poslední možnost, jak se na tu premiéru dostat, tak jestli máte zájem, chuť a chcete být do toho, chcete si udělat hezký zářijový podvečer se mnou, s Honzou Pernickým a zbytkem hereckého týmu, zítra mezi 6 a 9, ještě než budou juboxy, vás tam pošlu. Však vy víte.

0: hrozně moc chcete potkat nějakou celebritu, slavného člověka, a potom, když to proběhne, tak z toho nejste úplně dvakrát na větvi. Mně se to teda stalo v případě Shaggyho, který byl minulý rok na Kalezo v Ostrava. Těšila jsem se na to vystoupení, na ten koncert, ale nějak to nebylo ono.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: To měla říct na plnou pusu, tak on více mluvil, než zpíval, což mi trošku vadilo, protože mi to připomínalo takové nějaké jako diskuzní fórum. Nicméně to je jako můj pocit, možná jste byli na Kalersech, na Shaggym taky a říkali jste si naopak, ty jo, to je borec. Já se ale musím zeptat, jestli jste někdy podobné zklamání zažili a pokud ano, tak u které hvězdy to bylo, která nedotáhla to očekávání tam, kam to podle vás dotáhnout měla. Je to ošiavé téma, možná se vám nebude chtít přiznávat, ale slibuju, že to nemusím jako, že nemusím říkat, že jste to napsali vy. Bude to anonymně.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
7: Tam je dinosauří mláďácko.
8: Mimino stegosaura.
9: On chodí.
10: On je živý.
7: Hoši, velké řeště s průlízkami.
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
12: A dívejte, tam je ten velký.
13: Ten má krk až do nebe.
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
14: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
15: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
16: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
17: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
18: Fresh Radio.

0: Jste se podepsali, tak to respektuju, přečtu, asi chcete být vyslyšeni. Vy, co jste nedali podpis, tak se nebudu čekro pianiero koukat ani do zahlaví, abych ani já nevěděla, odkud vítr vane. Otázka zněla jasně.
1: What's up? 777-337-1036.
0: Jsem se ptala, jestli vás někdy nějaká hudební hvězda natolik zklamala, že jí to do dneška nemůžete odpustit. Tak Ellie Goulding mě naštvala, vůbec nevystoupila na Colors, Radka. London Grammar měli být na Colors zase, nebyli. Jessie J, je to tak 8 let zpátky v Ostravě. 21 Pilots, jo, tohle píše právě Láďa. A máme tady zprávu i od Honzy. Tuším, že Bastille na havířovských slavnostech měl za každou písničkou nějakou reklamu a úplně to zničilo atmosféru. Respektive určitě Honzovi na 100%. Jo? Mimochodem tohle napsal náš Honza. Náš jako Honza Foltín, který tady mívá o víkendu TikTok. Takže zase v sobotu a v neděli mezi 9. a 11. No, vidíte, ani to nebolelo se přiznat.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Oh yeah. What's up, world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang. Wonder Mike.

0: 8.37 Fresh Radio, Bon Appetit, Monika, no a protože to tady po ránu hlavně hraje, jako takhle, vy i vyhráváte různé ceny, ale i takhle to tady hraje, i jinak. Takže teď mi dovolte představit vám další triumf našeho Aleše, a to Fresh Track.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: hudba. Fresh Radio 8.47, jo, a kdyby existoval žebříček nějakých 10 tracků, které nesou tu nejlepší možnou letní energii, tak DJ Tonka, She Knows You, za mě. Co se týče mě, by tam určitě byla tahle věc, protože já jsem šťastná. Tohle prostě umí jedině hudba. Já si neumím vůbec představit život bez hudby. Petr by v takovém žebříčku rád Sigmu, a víš co, Peťo? Já, když mám radost, tak bys jí měl mít taky, protože dívej, co to se mnou udělalo. Ty jsi jenom tak by the way napsal a podívej, jak já umím, jo? Takže Sigma, za pár minut, Fresh Radio.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Fresh Radio.

0: Než řekneme pápa, než se budu loučit a budu se těšit teda na to zítřejší speciální vysílání, které bude plné jak hosta, tak i soutěží, tak bych ještě ráda upozornila na to, že ačkoliv jsem já dneska nerozdávala ty vaše vytoužené lupeny na Grill Off 2026, na tu opravdovou akci, která bude na Vřesnické strži od 4. do 6. září, tak to neznamená, že dneska se k těm lístkům dostat nemůžete. Můžete, ale je potřeba proto poslouchat naši odpolední dvojici, to znamená speciálně se naladit jak Marka, tak Mikálu, protože oni na rozdíl ode mě ty lístky na overroadový sraz mají. No a teď si pojďme připomenout i to, že Marek občas chodívá i za kulturou. Taky jsem byla včera překvapena, no. Best of Fresh.
1: Shakira nám právě dofakturovala, protože my si tady s Míšou děláme legraci, že ona vždycky v té písničce vytváří nějaké faktury.
2: A teďka je čas faktur zase. Výplaty a tak dále, tak teď se budou proplácet.
1: Jestli se budou proplácet.
2: Jestli se budou proplácet.
1: Faktury jsou vystaveny, ale nevíme, jestli budou proplácet. No.
2: To se uvidí.
1: Jak bylo včera?
2: No tak příjemně.
1: Tak, jako počasí vyšlo a tak jako...
2: Jo, počasí vyšlo, nebylo moc teplo, bylo to akorát a dobrý.
1: Jo. No. A taky jsem byl celý den venku, bylo to naprosto skvělé, úplně super. Viděl jsem nový český film.
2: No ale tak.
1: Doporučuju, až to někde zahlídnete, tak se na to podívejte, jmenuje se to Někdo to rád v Plzni. Mm-hmm. A když Pavel Zedníček hraje tátu Jiřímu Lábusovi, tak to prostě, to jste ještě nezažili.
2: Kombo. No.

0: počasí.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Bude převažovat velká oblačnost, ovšem také lokální přeháňky anebo lokální bouřky. Místy, ovšem i polojasno. Teploty dneska vysoké, 27 až 30, 20 až 24 stupňů na horách.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Ředitelství silnic a dálnic představilo v Ostravě nový národní dispečink. Původní vyplavila povodeň. Nový a modernější dispečink byl zřízen v Hornopolní ulici. Zbíhají se do něj všechny informace ze silniční sítě v zemi, včetně obrazu z online kamer. Srážka dvou sanitek zkomplikovala včera provoz na hlavním tahu mezi Třincem a Jablunkovem. Šlo o nehodu dvou vyřazených sanitních vozů, které jely v koloně několika sanitek směrem na Slovensko. Nehoda se obešla bez zranění. Okolnosti nehody ale zjišťuje policie. V Ostravě probíhá mistrovství Evropy v požárním sportu. O medaile bude do neděle 23. srpna bojovat 31 týmů z 10 evropských zemí. Česká výprava na domácí půdě obhajuje loňské tituly v mužské i ženské kategorii.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Není čerstvá už pár chvil, tahle nehoda komplikuje provoz, je teda ve Vendrini, neprůjezdný kvůli toho pruh, je to nehoda dvou osobních aut, ještě to rychle ověřím, ano, potvrzuje i Martina, a každopádně probíhají stále záchrana a vyprošťovací práce. Buďte opatrní, kdyby cokoliv, my jsme tady pro vás a to po celý den, buďte fresh.
0: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobásy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grillování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grillování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
9: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
10: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.
11: Fresh Radio. Fresh Radio.
10: Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM.

0: Fresh. Holiday, to je úplně skvělá písnička, přesně takhle si to budu představovat. Dneska, až odsud odejdu, tak mi začínají Holiday. Sice jenom týdenní, ale přesně pro mě se hraje právě, víš?
1: Já právě uvažuji nad tím, co ti na to řeknu, jako jo, jestli ti mám závidět, anebo ti nemám závidět. V každém případě ti přeju jenom to nejlepší a aby, až se vrátíš z té tvé tour de svět, abys nedopadla tak, jak já, když jsem si byl teda dneska vyzvednout antibiotika.
0: Jako. Ajajajajaj, snad ne. Best of

0: Eteru. Stay fresh. All day, every day.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
2: Plné té nejčerstvější muzeum.

0: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Fresh Radio.

0: Fresh.
1: Když jsme byli v Řecku, jsme si půjčovali auto.
2: Jo.
1: Já jsem si poprvé takhle půjčovala auto, jsme byli trošku jako nervózní, to někde otlučeš, že jo, a potom co? Potom zbytek peněz místo, abys prožral, tak dáš do pokut.
2: Já ti rozumím.
1: Mm. Ale oni tam moc nedodržují teda pravidla v Řecku, jsou takový divoši v té Soluni.
2: Mm-hmm.
1: My jsme se báli, my jsme jezdili podle pravidel, ale oni až tak úplně ne.
2: Takže jste byli vlastně za vlbcem?
1: No, možná trošku jo. Ale víš, co bylo zajímavé? My jsme potom přelítávali do toho Německa,
2: no,
1: a ta letenka stála 21 euro pro jednoho.
2: To je super, to je moc nebo málo?
1: No, to je strašně málo přece,
2: jo?
1: Jako 5 kilo.
2: To jako to chceš povědět,
1: ale to přepočítáváme. Autočím Ostravu z Kijovic.
2: Hmm? To je tak 3/4 panáko, najmí se.
1: No, vidíš co? Best.

0: Fresh Radio CZ.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Fresh Radio.

0: Fresh! Metropolitní rádio!
1: Milénium Lumíra Moškovského.
2: Švédská zpěvačka Agnes se vydává nahrávku Release Me v roce 2008 a o rok později s ní ovládá veškeré evropské hitparády. Disco House produkce připomíná zlatou éru 70. let v trošku moderním kabátu. Zajímavostí je, že skladba se dostává do top 10 více jak 15 zemí celé Evropy a vlastně i celého světa.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Loď otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz
8: All day, every day.

0: Jsi ti dneska a v kolik hodin se ti vstávalo dobře?
1: Marečku, máš připravené to pípání?
0: Nemám, ale zkusím to, jo?
1: Jo, výborně, dobrý. Výborně, aspoň funguje takhle, to, funguje to. Vstávala jsem ve 4.30.
0: Proč?
1: Protože vedle pejsci se rozhodli, že budou do něčeho škrábat. A vzhledem k tomu, že já teďka hlídám psa maminky, která je na dovolené a nejsem ve svém bytě, takže jsem taková nesva a měla jsem pocit, že se mi někdo dobývá do dveří vchodových. Jo. Za chvilinku to přestalo, takže si ještě zdřímnu, že to ještě zvládnu. No, ale nevypla jsem si budík ze včerejšího dne, takže budík 5.15 rozvonil.
0: Já si myslím, že asi v tuhle tu chvíli už se modlí, že se maminka vrátí z dovolené.
1: Uvažuji, že jí to je trošku urychlím ten návrat, ano.
0: Jakože pošleš do Egypta soukromé letadlo?
1: Asi.
0: Škoda peněz. Best of Fresh.

0: Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Za německým projektem Dune stojí DJ Oliver Froning a mezi lety 95 až 97 do evropských klubů nasázel raveové hity jako Are You Ready to Fly, Can't Stop Raven, Hand in Hand, queenovské Who Wants to Live Forever. My si ale dnes dáme na Freshi první z 95. tedy Hardcore Vibes.
0: Alešův Old School.

0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
3: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
4: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
12: Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Počkej, které lidi zrovna teďka máš jako na mysli, že se flákají?
2: No vlastně jenom jednoho člověka, to je Mareček. No ale tak v pohodě, dobré.
1: Počkej, to si naomilu. Tentokrát Michaela a Honza. Marek se nefláká, milej zlatej.
2: Ne,
1: on má kšeft.
2: Jo, tak on zase kšeftaří.
1: Kdyby aspoň šel se někam jako flákat, si odpočinul, on půjde dovolené, teď musí zase bakšiš.
2: Nahnadlovásky, chápu.
1: Nahnadlovásky, takže pracuje.
2: Jo, ale mi to nevadí, klidně pracuji dále jinde, v pohodě. Mě to vyhovuje. Best of

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Fresh Radio.

0: Fresh. Fresh Radio CZ. Millennium Lumíra Moskovského.
1: Ne každá taneční skladba vzniká jenom kvůli zábavě. Nahrávka Dance for Life z roku 2006 byla oficiální hymnou mezinárodního projektu, který upozorňoval na prevenci HIV mezi mladými lidmi. Tiesto ji vytvořil společně se zpěvákem kapely Faithless, jehož jméno je Maxi Jazz. Zajímavostí je, že během projektu tančili současně 100 000 mladých lidí ve více než 30 zemích světa. Dance for Life. Milen.

0: Hezké dopoledne, David Guetta, Showtek a Fresh Radio s vámi.
1: Doprava. Doprava.
0: Hlásíte jednu nehodu konkrétně ve Frýdku Místku, je to na Frýdlantské ulici, dvě osobní auta před nájezdem na D48. Opatrně, šťastnou cestu.
1: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Fresh Radio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

0: Hezky zvesela do čtvrtečního dopoledne. To byl velký hit z roku 1997. No, možná vznikl i v roce 96, ale je to pěkná dávka a porce let. Ves, Alane. Teď si to vzal do parády Robin Schulz. Snad se to líbilo. Já bych teď nechtěl křičet Alane, ale Bernarde. Dneska jsou Bernardové v kalendáři všechno nej, pánové. A při té příležitosti jsem si říkal, že je smutné, že jeden ze zakladatelů tohoto pivovaru nedávno zemřel. Taková tichá vzpomínka i na něj. Fred again, tady je Radek Erben, hezké dopoledne.
1: Fresh Radio, Ostrava, 886 a 103.6 FM, Třinec, 106.5 FM.

0: Tohle bylo něco pro pamětníky. Taylor Swift, Out of the Woods. Fresh Radio, 11:15. Za chvilku už se blíží oběd, ale než si dáte oběd, potom kafe a nějaký zákusek, tak zase do vás nasypeme nějaké novinky, protože Fresh Tracky se každou hodinu objevují v našem vysílání. A třeba ta následující je nádherný příklad toho, když se potkají dva úplně jiné hudební světy. Australan Javier Root a jeho Spirit Bird, kterého si vzal do parády nizozemský mistr elektroniky Joris Warn. Dlouho ho hrával jen na svých setech nebo ve svých setech, teď ho konečně pustil do světa. Mimochodem, letos ho taky pustil na Tomorrowlandu a nizozemské rádio, jedno z těch rádií, ho označilo jako velká, velká událost letošního roku. Tak poslouchejte Spirit Bird.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Trošku je to líznuté country, ale proč ne? Calvin Harris, Smoke the Pain Away. Hayley Stanfield za chvilku, Fresh Radio s vámi. No a pojďme se podívat na Slezskou Ostravu, protože i tady s dobou. Konkrétně jsem se díval, že takové ty papírové nástěnky už na Slezské pomalu patří do stejné kategorie jako kdysi telefonní budky. Obvod rozšiřuje takovou tu síť dotykových informačních panelů. Asi jste je viděli, nově jsou třeba v Heřmanicích, Antošovicích a na Kamenci. Ukazují jízdní řády, zprávy z radnice i úřední informace. Celkem má být po

0: bodu 8 takových kiosků. No a když se něco změní, údaje se přepíšou hned. Jo, nemusíme čekat na chlápka, který dorazí s lepidlem, papírem a štaflemi a něco bude přelepovat. Někde na nástěnce. Ať žije moderní doba.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediný až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
5: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. No, every night I feel if I can't be with you. Tell me all I saw, I can't tell the truth. Oh, I got so high, oh, I can't leave.

nejlepší old school, který znáš.

0: People, Cobra, Rotunda, Mrtvola, Fabrik a další kluby nejenom v Ostravě, ale samozřejmě v celé republice občas hrávali i tuhle pecku z 90. Možná jste zavzpomínali na rok 94, to byla Dominika na Fresh Radio. Za chvíli třeba Ali Goulding, Chase and Status a mnoho dalšího. Hezké dopoledne.
1: Fresh Mania. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
3: I heard what you said.

0: Dneska v noci, respektive už od 16 hodin, dorazí na Moravu a do Slezska bouřky a zase krupobytí může být na některých místech a silné nárazy větru. Upozorňujeme na to z Fresh Rádia, protože když jsem se díval, tak dneska v noci třeba na severu Čech se objevil takový velmi silný bouřkový systém, který byl díky vhodným meteorologickým podmínkám doprovázený mimořádně vysokou bleskovou aktivitou. A tím hlavním nebezpečným projevem bouřek byly především silné nárazy větru. Nevím jak vy, ale já mám z toho velký respekt a říkám si, ty nárazy větru nikdy nemůžete vědět, kde se vyskytnou, a když máte třeba vedle baráku nebo nějaké chalupy nebo auta vysoký strom, tak bumbác a najednou je dole na chalupě a na stromě. No, myslím si, že bychom měli i dneska dávat pozor. Od 16 vydali meteorologové upozornění pro Moravu a Slezsko a bude platit až do páteční půlnoci.
1: 7:30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
2: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
3: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
8: Fresh Radio.

0: Ed Sheeran si dnes může dovolit něco, co byste u jedné z největších světových hvězd možná nečekali. Představte si, od pondělí do pátku je hlavně táta, ráno odveze děti, 6letou Liru a 4letého Jupitera do školy a školky, od 9 do 3 pracuje ve studiu a pak je zase vyzvedává. Ano, Ed Sheeran. No a koncerty, tak ty si plánuje hlavně na víkend. Klidně v sobotu vyprodá stadion někde na druhém konci světa, ale v pondělí už zase řeší takové ty klasické problémy jako my, normální smrtelníci, že jo? Krásné.
1: Doprava. Doprava.
0: Teď ale realita nejenom na Moravě a ve Slezsku, ale v celém Česku. Začínáme ve Vítkově, kousek od Penny Marketu. Hlásíte nehodu dodávky a osobního auta. Opatrně. Nehoda nákladňáku a osobáku se stala v Březové u Vítkova na hlavní cestě. I tady opatrně. Ještě se mrkneme do ulice k nemocnici v Novém Jičíně. Odtud hlásíte nehodu dvou osobních aut. Opatrně, šťastnou cestu.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Siesta. Siesta.
6: Siesta. Siesta a Radek Erben mluví s těmi, o kterých se mluví na Fresh Radio.
0: Dobré poledne, dobrou chuť k obědu. 12 hodin, 2 minuty, trošku to rozhýbeme pro ty, kteří ještě nejí. Deep down.

0: Tohle hrajeme rádi. Plnotučný drum and bass Wilkinson. Fresh Radio, 12 hodin 8 minut a pokud se chystáte třeba na výšlap na Lysou horu nebo na Prašivou, tedy do Beskyd, tak raději myslete více na vodu, na tu vlastní vodu a vemte si ji třeba o jednu láhev více než méně, protože třeba na Lysé hoře i Prašivé vysychají zdroje, je málo vody, to už víme všichni, no a chatám nahoře musí pomáhat cisterny. Na Lysé třeba šetří tím, že dávají polévky do papírových misek a nápoje do kelímku, aby nemuseli tolik mít nádobí. Já jsem tam byl ještě před asi 14 dny na kole, tak jasně, s vodou se šetřit musí, ale ten jejich borůvkový knedlík, obrovský na celý talíř, no nedejte si to. Dobrou chuť, jestli jste na Lysé. Zdravíme. Teď Robin Schulz.
1: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Na Fresh Radio se teď bavíme o jídle, protože jsem před chvilkou, rozpoutal diskuzi na téma borůvkový knedlík na Lysé hoře. Napsal mi Honza na WhatsApp, jestli si má ten borůvkový knedlík na Lysé dát, jestli stojí za to, tak já to zopakuju i do éteru. Ano, za mě rozhodně jednička s hvězdičkou. Přidal se i Petr, když už jsme u hor a jídla, tak já nedám dopustit na pořádnou kyselicu na pustevnách. Jasně, tam jsem byl taky a je to skvělé. A mě by zajímalo, kam chodíte v Beskydech nebo Jeseníkách na něco, kvůli čemu stojí za to vyšlápnout si kopec. Co si tam vždycky musíme dát? Dejte nám vědět, ať to víme i my ostatní.
1: WhatsApp 77337 1036.
0: Když jde o Žvanec, tak to je všechno stranou. Dejte nám vědět, kam se dá jít na dobré jídlo, když se vyšlápnete nějaký kopec v Beskydech nebo Jeseníkách. Hezké poledne.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tady je Fresh Radio, to byla Alexandra Stan a probíráme jídlo. Co jiného ve 12.28 bychom měli probírat? Myslím si, že to spustil ten borůvkový knedlík na Lysé hoře, o kterém jsem mluvil, že je exkluzivní, když se na kopec vydáte. No a která horská chata má podle vás jídlo, kvůli kterému stojí za to šlapat do kopce? A co si tam dáváte vy? Píšete nám na WhatsApp. Mimo jiné je tady jeden názor. Kamkoliv jdu do kopců, tak vždycky beru do batohu řízek v chlebu, protože se nedá spoléhat, že na místě budou správné služby. A k tomu i kyselé okurčičky. Rozumím tomu. A ještě je tady takový dovětek, že takový řízek s nádherným výhledem do krajiny chutná daleko lépe než doma v kuchyni. To si dovedeme naprosto představit. A co ještě jeseníky píšou? Myslím si, že to je Pavel. Ano, Pavel píše. Když už borůvkové knedlíky, tak jedině na paprsku. Prý jsou tam tak dobré, že člověk cestou dolů přemýšlí, jestli se nemá otočit a dát si ještě jedny. Hele, tak to je krásné. Borůvkové knedlíky jsou teď na špici.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Dejte vědět, co baštíte vy. Hlavně tedy mám na mysli ty kopce, Beskydy, jeseníky, případně i jinde v České republice. Třeba v mé oblíbené Šumavě, nebo tam, kde je to taky krásné. Tak pište, pište. Díky za to. Teď pohoda. Burak Jeter. Tuesday 12.29.

0: Sisters. Adore You. 12:39. Hezké odpoledne, přátelé, naše tenisky teda klobouk dolů před holkama. Další krasavice teď v Cincinnati zazářila. Mimochodem, Sara Bejlek dnes ráno tedy pořádně probudila český tenis. V Cincinnati porazila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou, ale neuvěřitelným způsobem. 7-6 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále, kde ji čeká zase další Američanka pro změnu, Madison Keys, velmi dobrá hráčka. No ale to bylo zajímavé, že třeba v tiebreaku první sady prohrávala 1-5 a nakonec vyhrála. Ve druhém se tu už prohrávala 1-4 a pak si zřejmě řekla, no tak už stačilo rozehřívání a oba sety otočila. Sara Bejlek, rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou, takže rodačka z Moravy, co jiného, že ano. Zdravíme, Sáro, a jen tak dále, nejenom Cincinnati, my to budeme sledovat.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
12: Je, tam je dinosauří mláďácko!
13: Mimino Stegosaura!
14: On chodí!
15: On je živý!
12: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
16: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
17: A dívejte, tam je ten velký!
18: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
19: Fresh Radio.

0: Swedish House Mafia. Tahle ta pecka má jednu zvláštní schopnost. Pokud máte den blbec nebo úplně na houby, tak si přeložte Don't You Worry Child, jo? To chce klid a nohy v teple. Teď bych to upravil, to chce klid a nohy v ledu. Skvělá pecka, která není jediná, kterou vám teď chci pustit ještě před 13. hodinou. Potom se podíváme na silnice, třeba do Vítkova, ale už teď si připravte ruce.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
0: To bude taková poobědová rozcvička. Máte? Tak jdeme na to.
2: Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air.
0: Black and White Brothers, a teď trošku beatu.
2: In the

0: Prosím vás, jestli jste měli teď ruce ve vzduchu a řídíte auto, já bych je dal po těch 3 minutách zase zpátky na volant. Ale že to byla pecka. Black and White Brothers, Put Your Hands Up in the Air.
1: Doprava.
0: No a teď už vážně, jenom připomínáme nehodu ve Vítkově, kde havarovala dodávka s osobním autem, je to kousek od Penny Marketu. A ještě se dívám, že zůstává v platnosti nehoda v Březové u Vítkova, kde jsou v sobě nákladák a osobák. Probíhá vyšetřování nehody. Bacha na cestách a dávejte pozor.
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny. Fresh Radio.

0: Zpívání povoleno, Be My Lover, Labuš, David Guetta, Spol na Fresh Radio. Přátelé, dívám se do kalendáře 20. srpna. Ano, nebudu tady malovat čerta na zeď. I když už jsem viděl asi před měsícem, že zpátky do školy v některých obchodech bylo, tak my na Fresh Radio myslíme pořád na prázdniny a na tu pohodičku, která nás čeká. A já navážu jedním hitem.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.
0: Vacation se jmenuje. No tak vacation si můžeme ještě dělat. My vám samozřejmě chceme doporučit si ještě zbalit kufry a vyrazit někam pryč. A to je taková letní houpavá hymna prázdnin. Úplně nová. Je to Flowrida a Sage the Gemini. Tak poslouchejte. 13 hodin, 8 minut.

0: Sigala na Fresh Radio, taky Michel Telo s Pitbullem za okamžik, anebo Justin Bieber. 13.22 je čtvrtek 20. srpna. Přátelé, věděli jste to? Dneska je světový den komárů. Tak všechno nejlepší. Dárek třeba už ode mě dostali v noci, krevní skupinu 0, prvíti jedni. No, je to jediný tvor, který přijde bez pozvání, napije se zadarmo a ještě vám celou noc zpívá u ucha. Prvíti jedni.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
10: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kámo ne! Grill Off 2026! Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
11: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

13.35, Fresh Radio je s vámi. Teď je jedna taková věc, co by mělo letět do kosmu s Alešem Svobodou? Má to být české, má to být lehké, bezpečné a hlavně naše. Aby to bylo poznat, že ve vesmíru máme něco českého. No, tak je to taková věc, na které můžeme teď dumat všichni, nad kterou můžeme dumat všichni. Bedna piva, to je moc těžké. Nevím, Slivovice, to může i zhořet někde. Já bych třeba za Moravu doporučil olomoucké tvarušky. Ty by zabrali minimum místa a hlavně, kdyby se ztratili, tak je podle čuchu poznají. No, popřemýšlejte taky, co by mělo s Alešem Svobodou letět na vesmírnou stanici. Co by mohlo být originální a naše. Nejenom z Moravy a Slezska, ale z celé České republiky. Hezké odpoledne, za chvilku pokračujeme dále s Rampáš a teď Fall But In Pnau. Changes.

0: Karol G, Tiesto, posloucháte Fresh Radio, já jsem Radek Gerben, za chvilku jsou tady Mikaela a Marek, tedy Rychlá Rota, a pokud byste chtěli lístky třeba na offroadový sraz Grill of 2026, který proběhne 4. až 6.9. na Vřesinské strži v Ostravě, tak určitě poslouchejte. Mimochodem, tenhle ten offroadový sraz, jak my tady tvrdíme, je pro pacienty, kteří to mají rádi, pro nás všechny, ano. Offroad taxi, přetahování offroadu, doprovodné exibice na motorkách a čtyřkolkách a mnoho dalšího, tak ti by měli poslouchat a samozřejmě i jiní, kteří by třeba těm pacientům chtěli udělat radost. V Rychlé Rotě se budou rozdávat vstupenky a lístky na tento offroadový sraz. No a k tomu ještě tady je Radegastův šenk. 2000 poukázka na dobrou ňamku. Poslouchejte.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
8: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello.
1: Doprava.
0: 14 hodin, 3 minuty, dávejte pozor na silnicích, teď narůstá dopravní špička a taky se bourá, dívám se v Ostravě Zábřehu v ulici Horymírova, 2 osobní auta, opatrně, šťastnou cestu a rychlá rota už je připravená, ahoj zítra.
1: Doprava, doprava, nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Rychlá rota.
4: Aneb dva, co nezastavíš.

0: až skoro hřích vstupovat do takového tracku. Subfocus, Dimension, Desire. 14 hodin a už skoro 12 minut, máme čtvrtek 20. srpna. A co začíná? Začíná...
1: Rychlá rota a nám to vůbec nevadí, protože my jsme hříšní lidé.
0: Města Když... Ostravského.
1: Přesně tak.
0: Děcka, dneska to bylo úplně naprosto na úžasné, musel jsem vstávat 6 hodin, něco jsem podniknul, byl jsem na poliklinice v Hrabůvce a co se tam dělo, tak to si sakra počkejte. Jako. To je totální masakr, to nepochopíš ani ty.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Here it goes a little something like this.

0: Tak si to představ.
1: A já si to teď budu představovat.
0: 6.00 a zvoní budík a Urbanec vstává.
1: Což je Mordor pro něho, kdybyste nevěděli.
0: To je úplně tragédie, to je prostě něco nepředstavitelného, prostě vstávat tak brzo. Je to Moniko, promiň, já vím, že stáváš ještě dříve na to ranní vysílání. No ale já jsem slíbil své neteři, že jí zavedu do světa dospělého doktorství, neboli vyrvují z pařátu doktorky, která se o ní starala jakože do 18 let a teď je třeba to prostě překopnout na někoho, kdo tomu fakt rozumí a nebude dávat dětem jenom kašičky a lžičky nějakých dobrot na jazyček. Tak jeli jsme na polikliniku, kde jsme to měli samozřejmě domluvené, protože bez domluvy dneska vůbec skoro nic nejde. Takže žádanka na krev, jo, takové ty moč a všechno a teď jako ještě EKG. Jo, první pecka, která prostě mě naprosto zarazila. Ten doktor, který měl natočit to EKG, neuhadneš, jak se jmenoval.
1: Urbanec.
0: Ne, doktor Baník. Prostě chceš se v Ostravě jmenovat doktor Baník?
1: To ovšem musí být velmi slavný pan doktor.
0: Velmi slavný pan doktor.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s prolískami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
4: Moje auto mě reprezentuje.
15: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
15: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
15: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
15: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
16: No, super.
17: Co no, super?
16: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
17: Máte navigaci a máte...

0: virtuální mapy vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz, Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež, naše vaše oblíbená soutěž je opět a zase tady. Hrajeme o 2000 korun do Radegasto Vašenku, což je úžasná restaurace v Nošovicích.
2: Pokud si dobře pamatuju, tak tam máme dvě ženy jednoho muže, dneska je čtvrtek, takže se uvidí, kdo bude převažovat a jaký bude také páteční finále, kde budeme losovat.
1: Dvě ženy jednoho muže?
2: Já myslím, že jo.
1: Já tady vidím Radegasto Vašenk, Pavel, Marie.
2: A Míša, ne?
1: To tu zmizelo.
2: A byla tam.
1: Tak nám zase někdo drbal do tabulky a rozdrbal nám.
2: Já si to totiž dobře pamatuju. To je hlavička, to je kebulička,
1: to budeme muset najít. No nic, dobré, jdeme opět na zákeřnou otázku. A ta otázka dneska zní. Je pravda nebo lež, že v poliklinice v Hrabůvce je internista MUDr. Sparta? WhatsApp
2: 77 337 136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny.
4: Posloucháš Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Rychlá rota.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež, hrajeme o 2000 korun do Radgasto Vašenku a my jsme vám trošku nalili do hlavy takový ten správný koktejl.
2: Já si myslím, že to bylo takové trapné dneska, že to bylo moc lehké.
1: A proto nám tady napsalo 178 lidí, jako protože to bylo
2: lehké. Ale všichni napsali správně, víš?
1: Hele, pojďme na nějaké ty odpovědi, na hlasovky.
3: Ahoj, je to lež. Je to Baník.
1: No, proto.
2: No, já jsem se lekla, panebože, až mi cvaklo.
4: Je to lež. Tady nejsou Sparťani. Tady jsou Baníkovci.
2: Tak vidíš, to jsou srdcaři.
4: Doktor Baník.
1: Ano, ale vem to z druhé strany. Dobře si představit, že by doktor Baník jakože ordinoval v Praze?
2: No, já si nevím ani představit, kdyby to bylo tak, že fakt tady nějaký doktor jako Sparta, nebo nevím.
1: Jo, doktor Slávie. Tak.
2: To by bylo strašné, chudák. Ježíš, já už ho lituju teď, když neexistuje. Dobrá, my jsme někoho vybrali, ty jsi někoho vybral.
1: Já jsem tam vybral další kočku, je to Renáta, koncové číslo 152.
2: A opět říkám, vybral to Marek. Jo, ne já. Ne, až si budete stěžovat, že jsem začala tady feministická a já nevím co, tak to vybíral Marek.
1: Ano, vybíral jsem to já. A ještě bych vás chtěl upozornit teda, mimochodem Renáto, gratulujeme, postupuješ do zítřejšího finále o slosování, že jo, ty 2000. No a já bych chtěl jenom upozornit, že blíží se 1. září a všichni víte, že od září jsme vám slíbili, že se bude hrát čistě jenom přes aplikaci. Takže doporučujeme nainstalovat si aplikaci, popřípadě si aktualizovat na nejnovější verzi a tam už potom si musíte zadat jméno, příjmení, telefonní číslo a samozřejmě e-mail. Pokud to neuděláte, nebudete s náma soutěžit. Je to jednoduché jako facka. Gratulujeme všem do budoucna, co vyhrajou.
0: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
5: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
6: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
7: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
8: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: The Key, The Secret, tohle to byly Urban Cookie Collective v 15 hodin a 1 minutu.
1: Doprava.
0: Tak a mrkneme společně na cesty. Server, který se jmenuje zakruta.cz, nám hlásí, že se nic neděje v Moravskoslezském kraji. Ovšem René nám tady napsal, stará běla u školy měří městská policie s ručním radarem. Tak si dávejte pozor na rychlost a taky na peněženky.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: V 7.30. Vy spěcháte do práce, děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
2: Pár vteřin vás nezdrží, zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: Kenny Benassi, Satisfaction, 15 hodin a 7 minut, rychlá rota, Marek a Michaela, jsme tady opět a zase, tak jako každý všední den mezi 14. a 17. hodinou.
1: Maro, ty jsi mi dneska velmi otevřel oči.
0: Čím, zápalkama?
1: Ne, tím pytlem. Zápalkama ne, potom můžeš škrtnout takhle. Aha. Ale tím pytlem na brambory. Já jsem z toho úplně fascinovaná, já to teďka úplně studuju celou dobu. Co ty si mi to tady prozradil, že vlastně existuje pyt, jako možná jsem zaostala.
0: Neříkej, všichni, hlavně neříkej,
1: ne, to já neříkám,
0: značku.
1: neboj se. Já jsem možná zaostala, vy frešáci už o tom možná víte, jo. Ale prostě pytel na brambory, ve kterých ty brambory neklíčí, nepotřebujete mít ve sklepě, protože jasně, že někteří sklep nemáme. Korti, co třeba bydli v bytě, že jo, tam potom problém, je tam teplo, pak to tam rychle klíčí, brambory můžete vyhodit. A to mi přijde úplně fascinující.
0: Super, to je tak, jak když na tebe skáčou ty reklamy na Facebooku a všude různě na internetu a není to reklama jenom na porno, ale je to taky reklama na něco, co se dá normálně použít. Takže necháme se překvapit, že jo?
1: Uh-huh. A počkej, s tím pornem jsme taky ještě něco měli, ne?
0: S pornem? Já nevím.
1: Ty jsi řekl, že tam byly dneska krásné sestřičky ještě u pana doktora, to bychom měli taky rozebrat.
0: No, tak to nebylo u pana doktora, to bylo na odběru, hele, počkejte si. Fresh Track, Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru. Fresh

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: OK, vracíme se na polikliniku v Ostravě Hrabůvce, kde jsem dneska byl se svou neteří. No a už jsme se bavili o tom, že byla hned jakože poslána na EKG, tam byl pan Mudr Baník. No a pak jsme šli, ona se strašně bojí odběru krve, že jo, kdo by se v 18 nebal, jehel, ale prostě musí to být, protože ta dětská doktorka za celých 18 let si myslím, že jí dala maximální injekci do zadku proti tetanu. To bylo všechno. No OK, tak jsme přišli, šli jsme opatro výš a šli jsme na ten odběr krve a já jsem si tam tak sednul a teď koukám, teď se otevřelo okýnko a já říkám, tyjo, co to tady je? To vypadá normálně jak soutěž míst České republiky, jo. V tom okýnku je nádherná holka, jo, a teď si říkám, to byl vlastně nějaký omyl, ne? A teď otevřela dveře kočka, která měla asi vlasy až po zadek, prostě štíhla, krásné prsa, všechno, teď začala vyvolávat jména. A ta furt vedle mě seděla a já se bojím. Nakonec to dopadlo tak, že to všechno bylo velice rychle, všechno velice v pohodě. A když odebrala třetí kočka, tak jsem tam chtěl jít a říct, vypuste mě celé. Ano, když se daří, tak se daří, no.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory, nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
5: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
6: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikem.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: No jo, no, tak jsme probrali moje dnešní velice zvláštní dopoledne, které prostě proběhlo co by doprovod mé úžasné neteře na polikliniku v Hrabovce.
1: My jsme tady měli i nějakou reakci na to, ne? Krev odebrali nakonec i Markovi, šel dobrovolně a ode dneška bude dobrovolný dárce.
0: Jasně, spolehněte se, možná před 30 lety už to stejně ani nejde.
1: Kvůli krásným sestřičkám, co by Marek prostě neudělal, no.
0: Ne, to ne, ale občas se tam, když si budu potřebovat zvednout náladu, tak se
1: tak
0: zastavím do toho
1: podívat,
0: prvního
1: jo?
0: patra a přes to okýnko se pojme, jak se to tam dělá, dobrý. No.
1: Tak vlastně já mám teďka takovou teorii, co když ti důchodci, ti muži tam chodí jenom kvůli těm sestřičkám vlastně.
0: Myslíš si, že v důchodu jako ještě, no ne, nebudu to.
1: Já myslím, že jo, u vás chlapu to funguje furt, hele. No, počkej, ty si říkal, že se mě chceš taky na něco zeptat, že
0: jo,
1: jsi
0: já
1: má podobnou zkušenost.
0: Zeptám, no. Víš co, ne, nebudem to přehánět za chviličku, jo? Hele, víš co, připrav si odpověď na mou zákeřnou otázku.
2: Fresh Radio, naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz.

0: Mikaela, Ostravo. A tak mi napadlo, nenapadlo tě někdy dát to nějaké metalové kapele, že bys to udělala cover?
1: To by byla hodně hustý,
2: ne? Ostravo, v rytmu reggae se pojď houpat.
1: Je to dobrý nápad. Zkusím oslovit tady místní metalisty.
0: Dobře.
1: A pankáče. Marečku, ty jsi říkal, že začneš.
0: Ježíš Maria, já jsem na to úplně zapomněl, to víš, že jo. Z Věte rozdáváme lístky, samozřejmě. Pojďme na třetí offroadový sraz Grill Off. Jo, to znamená, že mezi 4. a 6. 9. ve Vřesinské Strži tady u nás v Ostravě budeme grillovat, dívat se na offroady, budou tam závody.
1: Co dívat? Jako ty se můžeš i aktivně zapojit, protože tam je i offroad taxi třeba. Offroad, nechat taxi. Se povozit pěkně po té trati a všichni velmi doufají, že v podstatě bude pršet.
0: Já jsem celkem nepřítel velkých aut, ale vůbec to nevadí. No.
1: No, tak ty jsi velký, ty nepotřebuješ velké auto, to by stačí malé, ale spousta lidí miluje offroady.
0: Do pandy se nevlezu, ale...
1: Hochu, to můžeme vyzkoušet potom později.
0: Dobře, jo? dobře.
1: Offroadové závody, offroadový sraz, offroadové taxi, tohle všechno tam budete mít také samozřejmě dobré jídelko. No a teď vy můžete vyhrát zase 1+1, tedy volné vstupy. A teď mám otázku zase, jo? Já potřebuju, abyste si zašli na ty webovky. Já mi potom na konci prozradím velmi rychle.
0: Jo, to je, začíná to na S a končí to CZ, že jo?
1: Ne,
0: takže to na Z.
1: Z.
0: Jo, jedni jsou nahoře, jedni jsou dole.
1: Někdo
0: tak to je
1: vysoko,
0: ano,
1: jo? Tak víme.
0: Ano, rozumím.
1: A já po vás chci, abyste mi napsali číslo, konečné číslo, které je na symbolu, na logu tady téhle webových stránek, tady téhle společnosti, akce, skupiny.
0: Já tomu sice vůbec nerozumím, ale otázka zněla jasně.
1: Běžte na webovky, já vám to půjde www.zvyšeno.cz a tam mi napište číslo, které se nachází na logu, to koncové, to cílové.
0: Všechno.
1: To je všechno.
0: OK, tak jo. Tak ještě WhatsApp, ne?
1: Jo, 7733 7136.
3: Růžový sloun. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: tak jo, trošku jsem vás nechala potrápit.
1: A... No, ale jenom trošku teda, no.
0: A vlastně jsem stejně nedostala úplně odpověď přesně na tu otázku, co jsem chtěla, ale já jsem řekla asi úplně blbě. Ano, bylo to 4x4. Já jsem myslela, že mi řeknete to koncové číslo, že to je jako 16, ne? Ale tak já uznávám i to 4x4.
1: Počkej, jako ty jsi chtěla výsledek 4x4?
0: Jo, já jsem řekla, mi, no, já jsem
1: a já
0: to
1: jsem
0: řekla
1: si myslela, že tam měl nějaký Route 66 nebo něco
0: ne,
1: takového.
0: Ne, ale jinak jste to našli správně na tom logu.
1: A ty jako zkoušíš jako malou násobilku tady, ne?
0: Jo, já jsem chtěla být trošku drsná a nevyšlo mi to. Ale uznávám 4x4 a vybrali jsme Radima, Konzové.
1: Máme hlasovku, vidíš, že je pionier.
2: Ty, vůbec jsem to si myslela, ale myslím si, že to 4x4.
1: Ano, no, vůbec
0: tak...
1: neví, co si myslel, tak ano, to
0: je
1: na tom
0: dobře,
1: stejně.
0: No, je to chytrý, inteligentní kluk samozřejmě. No,
1: tak protože je to judr, že jo? Kdyby to byl pudr, tak je to úplně v pasti, no.
0: 838 koncové číslo, gratulujeme! Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Doprava.
1: 16. hodina odbyla, mrkneme společně na dopravu a tady to vypadá dobře. Podle serveru zakruta.cz v Moravskoslezském kraji nejsou hlášené žádné dopravní nehody.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava.cz

0: No Marečku, my jsme tady načali téma zdravotnictví.
1: Zdravotnictví, jsi to řekla hezky, tak úplně jako zdravotnictví. Bych řekl takové až spíše doktorské prostředí, nebo prostě to prostředí, kde nechodíš ráda, ale někdy tam prostě musíš. No a ta otázka na tebe je naprosto jednoduchá. Máš nějakou veselou, či smutnou, či debilní příhodu z tohohle toho prostředí a ze svého života?
0: Já jsem hluboce uvažovala, tak jak to vždycky dělám, a ani ne. Víš co, protože dívej se, bratry zdravotní tam člověk až tak moc jako nepotkává. A když, tak já jsem ještě nepotkala žádného, ze kterého bych padla na zadech, tak jak dneska ty z těch zdravotních sestřiček, jo. Takže
1: no dobře, ale
0: tady
1: tak,
0: z tohohle ohledu jako ne.
1: Tak vem to z jiné stránky, třeba zase nějaké jehly nebo něco takového, nebo
0: ne, to mi problém,
1: skalpely, nebo tak.
0: To mi problém nedělá.
1: Protivní doktoři.
0: Nemám, já mám super paní zubařku na gynekologii, to je taky v pořádku, tam to mám taky ráda. Paní doktorku praktickou, tam moc nechodím, vím, že je taky dobrá. A, no a to je vlastně tak asi jako zhruba všechno. Jediné, co je vždycky největší nepříjemnost, tak je ten zubář, ne?
1: Jasně,
0: tak tam
1: jasně.
0: Se potom dějou takové ty zapeklitosti, jakože ti půl dne nefunguje polovina úst a všechno ti to kape, třeba ty sliny z boku, tak to známe všichni.
1: Dámy a přátelé, jako... Michaela se právě přiznala k tomu, že její poslední preventivní prohlídka byla ve 14.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Ano, Daft Punk, kdykoliv, jakkoliv, z které strany, z hora dolů, z prava doleva, prostě pecka, určitě.
1: Souhlasím.
0: I z boku, dobře, pojď nám je z boku. OK.
1: Maro, jakými dopravními prostředky jsi kdy v životě cestoval? Teď se tě chci konkrétně zeptat, třeba jestli jsi cestoval někdy i lodí, nějakou delší vzdálenost.
0: Ne, to ne, jako to delší vzdálenost ne, ale jako nějaké ty výletní plavby jako proběhly. Ty byly v pohodě.
1: Byly v pohodě, protože ono se říká, že cestovat tou lodí, když chytneš vlny, vítr a tak dále, je prý mnoha tisíckrát horší, než třeba v letadle potom turbulence.
0: To bude mořská nemoc asi.
1: No, jako já si to pamatuju, když jsem byla právě poprvé v Soluní v Řecku, tak jsem měla z té pláže, tam projíždí taková ta loď, ta cestovní, tak něco jak dopravní autobus, že jo. A fakt jsme chytli jako pořádné a já jsem pak seděla člověče na tom břehu. A fakt se mi jako ta hlava houpala, asi takhle, 30 minut jsem tam seděla, než se mi ten mozek vrátil zpátky do té mojí krabičky na to místo, kde měl být. Jo. Takže asi věřím tomu. A pak ti řeknu, co třeba ještě mají v Řecku dalšího. Tak máš takový podobný zážitek?
0: Mám takový podobný zážitek, bylo mi zhruba 15 let a s klukama ze základky vlastně už jsme byli, šli jsme do prváku, myslím, že tak nějak na té střední škole a byli jsme na Žermanické přehradě, tuším na Husarovce. Tak jsme se rozhodli, že si to přeplavem na druhou stranu na Mostař a tam se potkali nějaké další kamarády a tak nějak se našel jeden dospělý, který nám tam kupoval pivo, takže jsme se tam poctivě zhulákali jako dobytci, samozřejmě. Hmm. A pak samozřejmě jsem nechtěl spát zpátky, tak jsme říkali, že nebudeme spát, jo? A teď tam byla taková zelená bouda na vodě a v té boudě policejní člun, jako nebo byl to člun veřejné bezpečnosti a k tomu se dalo dostat jenom tak, že prostě podplaveš, jo? No a tak nás nenapadlo nic jiného, že jsme to podplavali a šli jsme a ustlali jsme si v tom policejním člunu nebo vlastně v člunu veřejné bezpečnosti. No a hádej, jak to dopadlo.
1: Ne, mě už je blbě teďka.

0: zboží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
3: Je stalo

0: Stará dobrá trencová oldschoolovka Saltwater Chicane. No a já se někdy nechávám unášet na téhleté vlně.
1: Já se taky unáším,
0: která je rozhodně
1: podívej.
0: Příjemnější než ty vlny, co byly na Žermanické přehradě na té lodi, jako masakr. A prostě někdy tohleto chceš slyšet hodně dlouho, no.
1: Tahle vlna byla rozhodně příjemnější. Já ještě na to navážu tím, že jsem tady právě zrovna četla článek. Řecké ostrovy jako zráje rychlolodě mění vysněné cestování ve zvratkový expres. Pardon, ale fakt je to tam takhle napsané v tom článku. No a to je přesně to, jako ty rychlolodě ti spustí. Ale víš co, na druhou stranu, a to zase nevím, jestli budou rádi ti místní hospodští a tak dále, ušetříš pak za ten alkohol. Protože myslím, že pak už fakt nic jako pít nepotřebuješ. Že se dostane přesně do toho alkoholového stavu.
0: Pokud se dostaneš do toho stavu, kdy na tu loď vstoupíš
1: už napitý?
0: Najezená, napitá, tak na konci té plavby dostaneš hlad automaticky, ne?
1: Vidíš, takhle jsem nad tím neuvažovala. No tak jo, okay, ale nevím, jestli bych chtěla cestovat s dalšími 100 lidmi, co tam vedle mě
0: No hlavně tam musí problémy. Být tak trošku kyselo.

0: Další aktuální muzika tady u nás na Freshi v Rychlé rotě, Marek a Michaela jsou tady taky, jinak tohle to byly Majestic a Spandau Ballet Gold. Musím říct, jako, že jsem celkem asi možná nekulturní, protože od Spandau Ballet znám jenom tu pomalou věc, která se jmenuje True. No, pamatuješ to?
1: Teď už ne, teď už znáš i Zlato.
0: Aha, tak to je výborné, ale na to, že to je nový track a to True je tak asi 30 roků staré, tak já nevím, jak oni vypadají teďka vůbec.
1: A to nepotřebuješ vědět, hlavně, že to hraje, ne?
0: Já myslím, že to vygooglíš a uvidíš, jako no.
1: No, uvidíš, neuvidíš, Marečku, mě by zajímala jedna věc. Já jsem si za celé léto nevšimla, že bys nosil sluneční brýle, používáš je vůbec?
0: Ne, já je nesnáším, ne, já je nenávidím úplně, člověče. Hele, originál britští novoromantičtí Spandau Ballet v roce 1983 a tohle to je taneční mix britského DJ Majestica. To znamená, že tahle ta skladba je stará jako blázen a jenom zremixovaná do nového jakože kabátku. Sluneční brýle nesnáším. Já nesnáším, když mám tmu před očima. Já si potom připravám jak v rakvi.
1: No tam ještě nejsi, neboj se.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
17: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
18: No, super.
5: Co no super?
18: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
19: Rychlá rota s Markem a Michaelou na Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Za chviličku 17. hodina, mrkneme společně na cesty. Tak, je tady jedna aktuální dopravní nehoda, ulice Mendelova v Novém Jičíně. Tam si dávejte velký pozor, protože je tam dopravní nehoda s vyproštěním osob. Jo, takže asi to nebude úplně jednoduché.
2: A já mám tady zprávu od Radana. Rudná, Hornbach, směr Havířov, ucpaná ze všech výjezdových komunikací, skoro to stojí.
1: OK, díky. A co večer?
2: No a večer, Aleš, Bruna. Fresh mix.
1: In the mix,
2: in
1: ano.
2: The mix. No a potom samozřejmě je čtvrtek, takže Brick Room.
1: Technaři.
2: A technaři v podání Martin Street Mixin a Markus. A jestli mají nějakého hosta, nebo ne, to já už nevím.
1: To už je jejich boj, je nám to naprosto jasné. A my zítra po 14. hodině?
2: Je to tak.
1: OK, mějte se fajn, hezký večer. Ahoj.
2: Čau.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem. Rychlá rota.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Čekuj, Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

0: Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
4: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.

Tak jestli čtvrtek jste na Fresh in the Mix, ještě pořád jsou prázdniny a léto roku 2026. Vacation, právě o nich zpívá Florida se Sajade Gemini. Hezký poslech.

Přidám taky ten prsený obrovský současnost jejich self-aware. Já vím, zatím žádná divočina, ale nebojte, tancovat budem dneska při čtvrtku.

vím, středa byla včera. V středu máme u nás Dramíkovou, Fatal Terror, vždycky hned po mně, tady v 19 hodin. Tohle to je stará dobrá Sigma s Ritou Ora, Coming Home.

jde opět na chviličku vzpomínat. Michael Jackson, kdy si udělal duet se svou vlastní ségrou, tedy Janet Jackson. Scream, tedy křičení se to jmenovalo.

0: Tenkrát takový docela nákladný videoklip k tomu udělali. Ale jo, hit to byl. I když možná očekávání bylo trošku větší. Naštěstí životopisný film, který jste určitě viděli, o Michael Jacksonovi dopadal nadmíru dobře. Dokonce prý už se chystá dvojku, vydělal miliardu a je to vlastně nejvýdělečnější životopisný film všech dob.
1: Michael Jackson.

0: Padlo úplně jinak.
1: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
7: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

slavné Despacito patří mezi nejhranější singly všech dob a taky mezi nejshlednutější videoklipy všech dob. Luis Fonsi ale nelení. A taky pro letošní léto něco vypustil ven, jmenuje se to Me Despido, no nazdar, moc španělsky neumím, tak snad jsem to řekl dobře. Tady je tedy novinkový Luis Fonsi.

Ale jo, není to špatný. Asi to bude hitík ve Švýcarsku určitě, kde je DJ Antoine doma. Možná taky v ostatních německy mluvících zemích. Možná i u nás ve finále. Brighton in the Stars. A Fresh in the Mix. Za chviličku pokračujeme dál. Dneska nás čeká spousta staré dobré muziky, tedy Fresh Party Mix. Připomínám playlist na mém Facebooku, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Takže pokud máte rádi starou, dobrou, taneční, za chviličku jsem zpátky.

0: nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
4: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.

Tak přesně, jak jsem sliboval, jak jsem avízoval. Je tady Fresh Party House Mix číslo 5. Dneska komplet. Playlist na mém Facebooku, je tam i odkaz ke znovuposlechu či ke stažení. A teď už spousta staré, dobré taneční muziky napříč žánry, taky napříč věkem, napříč roky. Won't Look Back. To je Duke Demon 2014, hezký poslech.

Přelom tisíciletí a French Housey. Francouzský Galeon 2002 One Sign. Měli vlastně jenom jedno album a tři velké hity. A jeden z nich právě teď posloucháte na Freshie in the Mix v rámci vzpomínání.

0: Fresh Mix.
1: Fresh Mix.
2: Hlavní motiv je tradiční kolumbijský akordeon, ale hlavně švýcarský samem. Jeho Heater 2007.

0: originál Renato Carazone, neapolský zpěvák 1956, takhle to udělali jako taneční pecku roku 2010, australští Yolanda Be Cool, We Know Speak Americano.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

Tak jste na Fresh in the Mix a my sjíždíme staré taneční věcky. Fresh Party House Mix číslo 5 dneska na přetřesu v rámci letního vzpomínání. Taky Disco Revenge 1995 a americký Gusto. Není nutno poznamenat, nebo možná je, že i tahle ta písnička vznikla na základě staré věci ze 70. let. Groovy New.

Tak takhle ten taneční kousek má víc jak 40 let. Přidál nám ho vítr, taneční vítr z Kuby, Fascinated Company B. 1987, no tak není to 40 ještě.

bazar i před song nebo námět tohoto hitu je z roku 1987. V originále Derek May, jeho slavné Rhythm is a Rhythm. Tohle je samozřejmě verze pozdější 2004-2005. Soul Central, String of Life a Smyč se v pozadí. Hlavně fantastický vokály Cathy Brown.

Tak za chviličku pokračujeme. Polce staré taneční muziky, tedy Fresh Party House Mix číslo 5. Za chviličku třeba Express 2 nebo Usura, nebo Milky, nebo taky Moony. Jsme fresh.

to put up with the drama no more. 'Cause I'm stronger now.

0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

Tak my v rámci čtvrtka na Freši pokračujeme v rytmu tady v taneční muzice minulosti, notoricky známých tanečních peckách, které se vracejí v různých remixech a mixech. 93, originál, I didn't know I was looking for love, everything but the girl, a takhle to v roce 98 udělala Karen Ramirez. Zkrátila taky název Looking for Love. Hezký poslech.

Moje srdce, Moja Corazón, 2004. Písnička z Dobrý strolní byla ještě tou dobrou strolní. Tam byli lidi, normální lidi, byly plné kluby a žilo to tam. A trumpetka. Patrně portugalská, když je to portugalský song. Osy. Fresh mix. Fresh mix. Faz sair o teu rio.

podstatě plus minus počátek tisíciletí tady toho nového 2023 plus minus. Monika Bragato, tedy Moony a její Dough. Nádherná věc je po letech.

0: Španělský Sack Noel.
1: Johnny, la gente
0: 2011. Hlavně to What the fuck. Kde se to vybíbávalo, někde to bylo What the funk v rámci cenzurované verze. Ale co si budeme povídat, to fuck je tam velice důležité. A vy jste na první.

Teď nám ta písnička tady pobíhá znova díky Australskému Grebovi a taky Getovi a taky Pnau. Ale tohleto je originál 2002, italský projekt Milky a Just the Way You Are.

Kid Curry nebo Kid Curry, slyšel jsem obojí, Day and Night, 2008. Další klasický taneční track, který se pořád hraje.

všechno bude v pohodě, všechno bude all right. Red carpet. It's gonna be. Pokud není, tak musí být. 2004. Další taneční klasika, která lítá po klubech v různých remixech.

I see you, baby, shake it ass. I see you, baby. Britské duo Groove Armada, 1999, pak to ještě remixoval Fatboy Slim. 2003 pro nějakou reklamu na nějaké auto. Asi francouzské, myslím, nevím.

má Jane Wright. Zapsal Nile Rodgers z kapely Chic. Tady se to jmenovalo Saturday, tady sobota. Bylo to ve verze z roku 2004. I just can't wait Saturday. Projekt 100%. 100%. Ale připomínám kompletní playlist můj Facebook, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Jinak Fresh Party House Mix číslo 5.

Čekání na víkend. Každotýdenní čekání na víkend na vazby. Na akce. Na tancování. Na kluby, na muziku.

Když pravda zrovna u nás zrovna paří spíše v pátek než v sobotu. Lidi už jsou tak natěšení, že to prostě nevydrží do soboty. A v pátek se zlijou, jak zákon káže.

klubovka, klubová hymna oslavující nic nedělání a lenos. I'm lazy when I'm loving, lazy when I play. I'm lazy with my David Burns z kapely Talking Heads. I'm lazy a projekt Express 2. Tohle myslím britské duo. Bohužel dalšího nic skvělého nevymysleli a nevypustili do světa. Ale tohle to je skvělej Polotech. Už tak mrkněte na videoklip, ten je legendární.

0: finále italský projekt Usura 1992.
1: Open your minds. Open your mind. Ah. Open your mind.
0: Open your mind. Tak doufám, že hezké vzpomínání. Jinak v pátek se uvidíme v Bruntále, v klubu Prestiž, po delší době. A v sobotu jsem na dvou akcích, jednak v Chravařích na... Co to tam mají? Odpust, jo, odpust.

A taky pozor, v Obramicích, tam mají Den obce, tak tam vystupuju. A zase v úterý o 17. In the mix. Čus.

0: 7.30. Vyspěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
1: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
0: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
2: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Drajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Drajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Drajva.cz.
10: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
11: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
12: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
13: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
14: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
15: Break Room.

0: Break Room.
1: Tak přátelé, už jsme tady. Okolnosti tomu chtěli, že prostě jsme dneska trošku zaspali, nebo nezaspali, ale okolnosti nás nepustili, což nevadí. 20 minut uteklo, ale my to s Kubou nahradíme. Je to tak, Kubo?
2: Je to tak. Máme program a ten už teďka běží.
1: Ano, 20 minut běží.
2: Takže
1: Je to dneska trošku jako nečekaně, řekl bych, není to úplně v rytmu techna.
2: A možná uvidíme, ne?
1: Možná si to rozjede, spíš ne. Ujeli jsme takovou malou výjimku, je to DJ Ruby, je to tak?
2: Je to DJ Ruby, pochází z Malty a teďka si dáváme jeho set z klubu Hive.
1: Mm-hmm.
2: Každopádně ten set má hodinku, takže my v té druhé přitvrdíme, jo?
1: Přesně tak.
2: Jako jste o nic nepřišli.
1: Je to tak, teďkom pojedeme tak jako light a pak tom trošku osolíme. Takže držte vlnu, tady Break Room, Martin Street a DJ Mixin.
2: Jdeme. Čau. To.

0: Tak DJ Ruby tady u nás v Brick Room, řekl bych takový jako zajímavý progresiv.
1: Krásný progresiv, ano, my to tady užíváme.
0: Ano, je to nějaký kámoš, no, favorit našeho kámoše Martina Grednera, protože...
1: Ano, zdravíme Martina.
0: Ano, dlouho jsem ho neviděl, kachara. DJ Ruby zahraje totiž zítra na Parníku Trž v Praze, teďkom je léto, takže to takový, jako řekl bych, trend, je to tak? Asi je.
1: No tak tohle se bude krásně poslouchat úvody.
0: Ano, ano, je to Bold Party, DJ Ruby, hlavní hvězda, Eichbaum, Tonako, Eskender, to všechno, tyhle čtyři DJs zahrajou zítra na Parníku Tirš, což je podle mě zajímavá věc, protože na tom parníku má to, že jo, tu atmosféru a občas ti spláchne vlna, jo, žralok na tebe.
1: A ty tam kecáme do prodigy normálně.
0: Jo, jo, jo. No jinak DJ Ruby, člověče, to je maltský DJ.
1: Takže, ano, z Malty.
0: Takže borec přijede z Malty. Je to maltský průkopník undergroundovou progressive house, DJ, producent, eventový kurátor s kariérou sahající do začátku 90. let. Takže taky jako pomalu.
1: Takže už má za sebou takových 30.
0: Je to tak?
1: No, 30, no.
0: Pochází z ostrova Gozo. No, takže přátelé, zítra pokud jste v Praze, tak bych určitě využil. Vstupenky můžete podle mě ještě zakoupit, jinak když si napíšete Boat Party, vyjde DJ Ruby na Facebooku, tak vám vyjede událost.
1: Tak jedem, ne?
0: Tak, ale můžeme se zbalit a jedem na Boat Party. Jinak jste tady na freši, jste dobře.

0: Tak DJ Ruby se postaral o takový jako rozjezd, řekl bych, té dnešní hodinky. No a Kuba Mixin připravil, řekl bych, lahůdku. Kubo, je to tak? Je to tak?
1: Já mám prostě svého oblíbeného DJ, pod ním jsem v podstatě vyrůstal a objevoval hudbu. A je to italský DJ a mnozí, kteří mě znáte, tak víte, že je to Mauro Picotto.
0: Aha.
1: No a tak jsem si dovolil teďka na tu druhou hodinku tam dát z roku 2006 mix.
0: 2006?
1: 2006, ano, rád si zaspomínám takhle. 20 let vlastně naspět, vidíš to?
0: Aha.
1: A je to z klubu Privilege, takže jsme na Ibize.
0: Ano, Privilege, dnes Universe.
1: Tehda to vlastně BBC Radio 1 vysílalo, bylo to jako Essential Mix.
0: Aha. No takže to je hodně vzpomínkové.
1: Byl to takový ten minimal, který tehda letěl, aspoň já ho mám tak zažitý, takže pojďme na to.
0: Navazuju, že Mauro Picotto byl tady v Dolních Vítkovicích, když Danny Bright dělal akci, takže... Pokecali jste, jo? Máš podpis někde na tričku? Nebo?
1: To jsem nepotřeboval, jeho podpis už mám vlastně z roku asi 2007 nebo něco takového. Okay. Tentokrát mi šlo jenom o fotku, protože jsem s ním neměl jakoby tu společnou vzpomínku.
0: Ok, takže Mauro Picotto dnes tady u nás na Freshy Break Room setík z roku 2006, takže přátelé 20 let.
1: Je to 20 let,
0: Je to 20 let, takže pojďme zaspomínat s Maurem Picottem.

0: Sex R special. Just over 4 hours into the show.
1: Tak my tady trošku marnilo víme nějaké akce. Je pravda, že na konci srpna jsou spíš takové různé odpusti a tak, takže karnevaly. Ale přesto jsme našli jednu...
2: A my nepůjdeme tak daleko vlastně, že jo?
1: Je to tak, jako Libovka. Centra. Libovka. Libovka to je, tak pojďme.
2: Zůstaneme v centru, zůstaneme v klubu Etáž, no a tam se v sobotu od 14 hodin koná takový, řekněme, pakliže bude dobré počasí, že jo? Taková venkovní akce.
1: Přímo open air.
2: Přímo open air v podstatě. Od 14 hodin teda můžete uslyšet například Evu nebo Snowy Buffetta, Ayana Blonda, DJ Horse, který vlastně vystupuje i tady v rádiu, že jo? A Moskalus.
1: A hlavně potřeba říct, že to jsou vinily.
2: Točíme to všechno z vinilu, ano, ano, je takže, to tak.
1: Takže celá ta akce se ponese jako 100% vinyl music.
2: Tak, což už bude slyšet pěkně zvenku, protože ano. Jsme říkali, bude to před Etáží.
1: Ano.
2: No a komu zbírou nějaké kačky, tak od 10 hodin, a čas a síla, správně, tak od 10 hodin potom afterparty uvnitř klubu Etáž, za 200 vstup, a teď mi to člověče vypadlo,
1: Je tam Dinjarin.
2: Ano.
1: KDLK, což je rezident festivalu Koal, ano. Roman Hyde a Van Vega.
2: A Klusberg bude hrát s Koudelkou. Koudelku.
1: Ano, ano. Takže pokud máte rádi jako vinily a tak si jako na to trošku jako jedete, tak si myslím, že tohle je skvělá příležitost.
2: Tam já se určitě zastavím.
1: Jo? Jo, okay, jo, jo. Okay, takže jasný tip. Přátelé, klub Etáž 22. srpna odpoledne od 2 takový jako chill a potom už jako o 10 večer tak se trošku jako prostě přitvrdí. Tak to je.
2: No, tak jak přitvrdíme my teďka, ne?
1: Jo, je to tak. Kubo, Mauro Picotto?
2: Posloucháme Maura Picotta z roku 2006 z jeho v podstatě noci, kterou pořádal v klubu Privilege na Ibize a ta se jmenovala Mega Night.
1: Je to tak. Mauro Picotto, 20 let starý set.

0: Mauro Picotto, Live z Ibizy, 20 let zpět starý set.
1: A jak to řeže, co?
0: Jak to jede, člověče. Jsme, řekl bych i tracky, které jsou pořád jako soudobé.
1: No, jako hlavně to jsou tracky, které dneska už se nedělají, že jo? No, tam slyšíš, že ten zvuk byl fakt jako jiný.
0: Jo, no.
1: Takže ten White Nose, bylo to rozsekané, takové jako šilené.
0: A umím pracovat s tou atmosférou, takže fajn. OK, Mauro Picotto tady ještě u nás ve Freshi, na Freshi, do 9 hodin. Máme tady pro vás samozřejmě ještě nějaké akcičky. Ještě se mrknu na to, Kubo, jestli máme dneska... jo, Drum Code Live bude taky o 9, takže Adam Bayer tady...
1: Taky umí pracovat s atmosférou.
0: Adam Bayer tady ještě jakoby vás potěší. Jeho pokračování číslo 837, takže Adama výdrž. Tak a kdo má ještě výdrž, tak je Klub Klid, je to tak?
1: Tak, ano, a ten, kdo taky umí pracovat s atmosférou, tak je MD Fono, který se rozhodl jako každým rokem jet na dovolenou do Klubu Klid. Takže...
0: Není to daleko?
1: V Klubu Klid a jak známe MD Fona, kdož jako neví a nevidí jako do té techniky, jak jako DJ hraje, tak MD Fono se rád jako jakoby hraje až ze 4 tracků,
0: jo,
1: takže ty melodie přesně a jo a prostě slyšíš něco, ale je to složeno ze 4 různých skladeb.
0: Jo.
1: A to málo kdo tady v Ostravě upřímně jako umí.
0: A kdo takže, to pozná, že jo, taky.
1: Takže no, ano, samozřejmě, my jsme jako od fochu, takže si v tom libujeme. Ale kdo by to chtěl slyšet, tak to uslyší ve středu 26. srpna, takže teďka následující středu. Od 5 hodin MD Fono v Klubu Klid on vacation, takže dovolenkový stav ještě pořád, protože jsou prázdniny, že jo?
0: Ano, dojíždí to pěkně, dojíždí. Takže MD Fono v klidu, no a samozřejmě tím, že Fresh je v klubu Fabrik, tak nedá mi nezmínit, že tady ve Fabriku to zase začne, konkrétně v září, koukám, že 4. září, to vypadá, že je otvíračka, New Season Rave ve Fabriku zahrají Chris Sadler, což je taková, řekl bych, už jako česká jako houseová legenda, že jo, společně s Tokátkem, Poliny, Van Vega a Arizon. Takže tyhle všichni zahrajou 4. září.
1: Mnozí tady byli ve studiu, že jo?
0: Aha, jasně, možná všichni, co tady. Arizon tady byl, Van Vega tady byl, Poliny tady, jo, Sadle tady nebyl, ale byl ještě ve starém studiu a Tokátko byl taky ve starém ještě.
1: No, takže nádhera. A mimochodem, my se teďka vracíme k setu Maura Picotta a vy, kdož to neznáte, nebo nemáte v oblibě vyloženě Maura, tak ten track, který teďka hraje, tak to je jeho vlastní v kolaboraci s Ricardem Ferry, Italové, že jo, takže má to drive. You know what I want.
0: Ok, dva italští hřebci tady na Freshi.

0: Tak to byl, řekl bych, takový jako nenápadný, až jakoby repetitivní konec Maura Pikota. A je to tak konec dnešního.
1: To by mohlo breaku krásně navázat na Adama Beera.
0: Ano, přátelé, ještě nevypínejte
1: přijímače.
0: Ještě tady Drum Code Live, pokračování číslo 837 v podání Adama Beera, což je, řekl
1: to
0: bych...
1: To je skoro jako my, no.
0: No,
1: je to ještě takový, trénovat.
0: Je to takový jako legendární pořad a ten tady právě si můžete vychutnat ještě dobrou hodinku tady na Freshi. No a my se uslyšíme, uvidíme za 14 dnů 3. září. Kubo, je to tak?
1: Je to tak, je to tak. Tak. Buďte s námi, poslouchejte.
0: Tak, mějte se fajn.
1: Děti, poslouchejte. A přejeme dobrou noc.
0: A hezké prázdniny zatím. Čaute.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši

0: jsou levý.
1: Přepřevý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
8: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
13: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: chtěl hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě tachít. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čekám ještě před klubem jak poslední šlapka. Ha!
0: V ulici, kde střílel Skéro, ho tam tud má svoje jméno. Na co kamarády, když můžeš mít ben?

Či mám červený, bude to designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer. Každý den cítím se jak na mý bídej. Přišem o týly, more po každý, když píšu do beatu. Musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

jedna. Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný. Chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy.

Oblečej celý roztek, lej. Nezajímaj mě tý hadry, spíš more, jakej se člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě.

0: gabána. Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce Gabbana.
1: Fresh Night.

0: Radio.
1: And we're going for auto sequence start.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
2: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
3: 7:30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
4: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
5: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. What's going on?

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale pasy jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu odepíšu za týden, nahání peníze, hala myslí

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
4: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
5: Som synonymum slova profit, pravidlo menej keď sa viacej robí, aj keď sme ticho, zvyšuje sa dopyt, posadím to preč, plady budem